Tak lokální přemluvy, jak je máš. Tak lokální přemluvy, jak je máš, Claxton Manor, 102 North Washington Street, the second floor, for an elderly female syncopal episode. Repeating the MOVAC EMS, Claxton Manor, 102 North Washington Street, second floor, for an elderly female syncopal episode, 1154.